0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No,
2: jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
1: No tak, jedna plus jedna?
2: Dvě.
1: Dvě plus jedna?
2: Tři.
1: Tři plus jedna?
2: Čtyři.
1: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
2: No, já pak bych to nevěděl.
1: No tak proč to neřeknete?
2: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
1: Dost.
2: Dost všelijaký libůstky.
1: Dost.
2: Dost referentů.
1: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
2: No, já myslím 300, že by to vyřídili.
1: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
2: Sakra, jak se to uhát. Kuchyň a pokoj, ano.
1: No tak dál, příslušenství. Spíš?
2: Ale to pak, člověče, špatně. Já musím brát nepromamát.
1: Nepromamát?
2: No jo, no. Abych spal.
1: No tak pojďte, já myslím. Spíš, klozet, koupelnu.
2: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
1: A tak! No to já mám taky.
2: Jo.
1: To je nevýhoda, že?
2: Proč?
1: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
2: A vy to používáte v obojí najednou?
1: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
2: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
2: Jo tak to je nějakej zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prý zječný?
2: On prý byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidí v hostivaři, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře, že jo?
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám sebou mapu republiky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Games, changes and fears. When will they go from here? When will they stop?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No tak, to je v pořádku, samozřejmě, můžeme k rozhovoru. Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
2: Mohy. Zatím je to katastrofa.
1: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
2: Mně ne. Vás možná ano. Vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
1: Můžete to nějak vysvětlit?
2: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
1: Jak je to možné?
2: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na blešín tehu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
1: Jako kdo?
2: Brablenci.
1: Brablenci.
2: No brablenci, vy neznáte brablenci?
1: Neznám.
2: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
1: Aha. Ferda Mravene.
2: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
0: Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam přijíždí generál Custer se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin a z indiánských signálů po nebi letí dýmy.

kolidl bych hornu se vznáší smrti stín. Padají jezdci z koní, výstřely z karabin. Lince modrých kabátů, barví krev červená, menciusů je statečný a dobře svůj kraj znát.

dostatečný, dobře svůj kraj zná, proč Kastel neposlouchá ta slova barovná. Pak všechno ticho a jen tam duní nad krajem, v oblaku prachu mizí Siouxů vítězný kmen. Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál, tam uprostřed svých vojáků.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: No vidíte, přátelé, tomu říkám sportovní vynalézavost. Kolikrát nám píšete, že nevíte, jak se máte sportovně vyžít. No a tady se podívejte na mistra, jak vypadá v zimě, když se skouluje. No nic. Mistře, myslíte si, jakou úlohu hraje v životě sportovce strava?
2: Strava. Vážení přátelé, já bych to řekl asi takhle. Strava v životě sportovce je nezbytná.
1: Mistře, já se vám kořím. To je vynikající postřeh. To by mě nenapadlo. Vy nám určitě řeknete i proč je nezbytná.
2: No, mladý chlapče, aby se sportovec najet. Poněvadž sportovec je člověk jako každý druhý, že? Jako třeba vy, nebo my, nebo já.
1: To je úžasné, jak vám to myslí, mistře.
2: No, je...
1: Víte, že mi ten rozhovor s vámi hodně dává.
2: No to se ani nedivím, člověče, teď taky já mluvím jako bachor. ty říct, jako kráva. Jako kniha.
1: Ano, skutečně, mistře, to potvrzuji, jako kráva. Jako kniha. Uj, mistře, existuje snad nějaký druh sportu, který nesnášíte nebo který nemáte rád?
2: Já jsem docela rád, že tady napřetřes padla tato otázka. Mladý chlapče, to jste udělal dobře. On totiž skutečně existuje sport, který nemám rád a nenávidím ho přímo. A čím víc ho provozuju, tím víc ho nenávidím.
1: Já hořím nedočkavost.
2: Co?
1: Který sport to je?
2: A to vám neřeknu. A kdybyste po mně dupal, tak vám
1: ale
2: řeknu. Já se někdy zapřu.
1: Diváci jsou právem zvědaví.
2: Neňuďte mě. Chci říct, neňuďte mě.
1: Ale mistře, tak když už... Neňuďte.

0: Jasno, chlapče, ale co je moc, to je moc. Ono se mi to vrací pořád do toho samého místa. A ono je potom úplně jedno, jestli to pěstujete na zdravém vzduchu. Já vám něco řeknu, ona taková rána na zdravém vzduchu, do zdraví hlavy. Teda, do hlavy. To snad bolí ještě víc.
1: My se jenom nechápu, proč tedy tím bumerangem tak zarputile házíte, když vám to nedělá dobře na hlavu.
0: No asi takhle, chlapče. Ono se asi nadarmo neříká. Co se škádlívá, rádo se bývá.
1: Tak to nevím, mistře, co bych vám na tohle řekl.
0: No to byste na to říkal, to je můj bumerang a moje hlava.

dveří. Mám lísky na snění, co vynesou jmění a dobře vím. Znám na poušti břehy,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. V této stanici nebyl provoz příliš hustý. Jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Cimrman krátil pozorováním a výcvikem africké zvířeny. Na dvorku za bambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu ulehčovaly již tak dost lehkou práci. Tak v ohlušujícím dunění viktoriiných vodopádů nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných pisků klec papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil, na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj. Poté přehodil výhybku. Zároveň s tím vběhl africký boxer do domku a olízl spícímu Cimrmanovi tvář. Ten si nasadil čepici a vlak ze stanice vypravil. Jediný, koho se nepodařilo zapojit do práce, byl pštros. Ten jenom strčil hlavu do písku a nechal ji tam tak dlouho, dokud vlak neodjel. Nad tím se Cimrman často zamýšlel. Pštrosí chování mu nešlo dohromady s Darwinovou teorií o přirozeném výběru. Chápal, že například dikobraz přežil díky svým bodlinám a antilopa díky své rychlosti. Ale tvor, který tváří v tvář nebezpečí schová hlavu do písku v bláhové iluzi, že není vidět, a přesto ještě nevyhynul, je podle Cimrmana důkazem, že Darwinova teorie má vážné trhliny. Ani Pavlovovo učení o podmíněných reflexech neodpovídalo jeho zkušenostem. Cimrman dělal například pokusy na svém boxerovi. Před každým krmením mu zazvonil na zvonec, ale ani po roce výcviku nespozoroval, že by slinné žlázy zvířete na signál nějak reagovali. Jeho boxer prostě slintal pořád. Děkuji za pozornost.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už vám si to sám. Co je s tou večeří?
2: Samozřejmě vám polivku.
1: No tak buď tak dobrá. Pro boha, to není horké. A si nespálím jazyk, ještě bych nakonec referát očišlal. Raději, Slavinko, pocit. Přines mě mavě sako. Já jsem úplně... Bez večeře se obejdu, ale bez saka. Mě pochopitelně nepustí ani na tribunu, tak věř.
2: No, já jsem ti připravila to světlý sako. Po tom tmavým saku si vůbec nic neříkal.
1: Tako. Já jsem neříkal?
2: Ne.
1: No, ale Slavinko...
2: Co říkal světlý sako?
1: No, já se netřu, miláčku, ale uvědom si, že já jdu do společnosti a ne na tenis.
2: No to ne.
1: Připrav mě to tmavý sako, ať vypadnu. Trochu myslím při práci, maminko, trochu myslím. No. Mé osobní zkušenosti proinventarizovaly, jak šťastná je rodina, kdy si manžele dokáží rozdělit domácí práce. No, 7 hodin, já jsem putá v županu. Slávino pro pána krále, kde se souráš, teď já to všechno nezvládnu. Polévka.
2: Se pohřívala to sako.
1: Co si ohřívala?
2: Sako.
1: Sako, jo tak. Polévka, sako, já se s tebe snad. Ty mě přivedeš víš tu trému. Moment. Teď se budu půl hodiny oblékat, převlékat, svlékat. Referát je úplně na vůni. Na vodě.
2: A dobrý.
1: To všechno proto, Slávinko, že ty si neumíš rozdělit práci. Ty myslíš přímo na 100 věcí najednou, víš?
2: Já jsem žehlila to risotto.
1: Slávinko, kvůli tvé neschopnosti se může stát, že ženy budou dalších 100 let trpět v útlaku.
2: To není možný.
1: To já bych si na svědomí nebral.
2: Já dělám, co můžu, Pepo.
1: Tak, pust. Je třeba, aby všichni muži se stali věrnými pomocníky. Ty mě urveš ten rukáv, počkej. Věrnými pomocníky své ženy. Kde je pláš klobouk? Nech toho, prosím tě, buď tak.
2: Možná na tu polivku a máš na stole připravit.
1: No, radši mě přines ten klobouk a pláš. Ano, já postýkám strašlivě. Vážené přátelé, soudružky a soudruzi, vyzývám vás všechny muže, aby neváhali ani hodinu, ani minutu, ani vteřinu prosadit a zabezpečit svým milenkám, manželkám a dívkám radostnou budoucnost.
2: Tady máš to risotto.
1: Co risotto? Klobouku risotto? Slávinko.
2: Ne, klobouk teda.
1: Kde je pláž, kde je dešník, kde je aktovka, venku je jako skonve a ty mě klidně pošleš do toho liáku v nových šatech. Slávinko?
2: No tak.
1: Rozdělme si manželky na půl. Rozdělme si povinnosti pochopitelně na půl. Osvoboďme ženu od její nicotné domácí práce.
2: Tady máš.
1: Dělej, no prosím tě. Mám co dělat, abych
2: ostříhal? Tady máš aktovku, dešník se ozývá.
1: Dešník se...
2: Nebo večeříš, Pepo.
1: Ty šíriš, Slávinko, ty šíriš. Teď si sednu k večeři, nebudu večeret. Já budu rád, když se dostanu vůbec ke stolu, totiž na tribunu. Pa, Slávinko.
2: Pa.
1: Pa. V klidu si tady pěkně všechno udělej.
2: Klidu.
1: A drž mi palce. Já se jdu bít za tvoje práva, svobodu a za štěstí. Slávinko.
2: Jen abys to prosadil, Pepičku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Kdy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, besídky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatem, tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní náhradně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, si mě třeba nenaznačil tam pořád, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo. Co jsem to řekl, že jsem mě takhle vypudil. Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného, nebo něco, co tady je u nich tabu, když jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korytka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá, menšíku je to v prdeli, přivezli melouny.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Já jsem Vimr. Já bych se tedy zhostil toho úkolu, i když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc, víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný.
2: No, já jsem...
1: že mě, i když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč?
3: Říč, eš megel orot meget nýdes.
1: To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar, selaví, how do you do,
2: bonjour.
1: How are you, bonjour, to dneska umí kdekdo. Ale esmegel arat ne, des összeszállat. Ebeget ne, des áras as atmad ne, nem meret ne, des alajá, eleget neged arat. Takhle umí pozdravit jenom správný maďar. Takhle, o jakou píseň půjde?
2: Já jsem si myslel hájku háječku. Hájku háječku.
1: Počkejte, něco, co zná každý.
2: Aha. A co takhle? Cikán, černý cikán.
1: Co?
2: Cikán, černý cikán.
1: Neznám. Kdo to byl?
2: No cikán, černý cikán.
1: A to je spirituál nebo country?
2: To je spíš taková jihočeská country.
1: Aha, to má refren?
2: Ano, ano. Kdo to byl právě? Tam je ten...
1: Aha! Refren. Tak to bychom mohli... já to neznám,
2: ne,
1: ale můžeme se držet toho refrénu.
2: Ano, ano.
1: Kdo to byl?
2: Ano.
1: No, no, je to oříšek. Kdo to byl? Ne. Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to...
2: Ano.
1: Ne. Temnější to, temnější, protemněte to. Vy to moc hrkáte ze sebe. Mazlete se s tou maďarštinou, když to je tak krásné. Ale vy tam... Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřované E, jako co chcete, co děláte, jako jak totiž užijete to české E, jako to nabývá úplně jiného významu ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé. To ani nemíním překládat, jak je to přisprostlé. To je tak Já bych šel od toho.
2: Ano.
1: Jinou,
2: dobře. Tak já jsem si říkal třeba...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co, tak co, pane Švejnoha?
2: Dobrý den, pane Velíček.
1: Dneska nenatíráte?
2: Pak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení, jejte.
1: A, něco napínavýho?
2: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
1: Astrologie?
2: Jo.
1: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
2: No tak teď... zrovna takhle to není, víte.
1: Ne?
2: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
1: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
2: No to já vám rád přečtu. Pojďte, já vám to, když vás to zajímá.
3: No jo, poví mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
2: Posaďte se tady a já vám
1: přečtu. Samozřejmě, že mě to zajímá, člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo.
2: No jo.
1: Poněvadž lidi se nesnají, víte? Ale lidi jsou potvory, vám řeknu.
4: Myslíte?
1: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
4: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
1: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak, tak nějak.
4: To jste, myslím, bík.
1: Cože jsem?
4: Bík, myslím, že budete.
1: Bík, jako bejk, já?
4: No.
1: No to, kdo bych ho neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, bok, to už to
4: ne... Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
1: Pana, já?
4: No jo. No jo, určitě jste pana.
1: Prosím vás, to už korné. Jsem byl 3x ženatej, prosím vás.
4: Ale ne, pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
1: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
2: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
1: Ano, jako z dřívejška, že jo?
2: Jo, jo, tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
1: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
4: Jo.
1: Smůlu, no podívej se, já jsem například, já pocházím z chudý rodiny, že jo?
4: Jo.
1: Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
4: No tak to by mohlo být ono.
1: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil,
4: jo.
1: Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
4: No tak tohle není zrovna typický příklad.
1: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
4: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
1: No jo, no to je pravda. Mě teď facko jedna smůla za druhou.
2: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
1: Půjčovat nic?
4: No.
1: Tak jo, počkejte, no jo, to je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
4: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
1: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměla ani korunu.
4: No takhle to tu není míněno.
1: No, ale ten směr to má, víte, no, tak trošku. No a to by mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí. No,
2: stojí tady ledacos například.
1: No.
2: Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
1: Onemocnění?
2: No jo.
1: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí. Onemocnění.
4: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
1: No ano, já jsem nebezpečně jsem onemocněl na rýmu.
4: Dejte pokoj.
1: No jo.
4: Dostal jste rýmu.
1: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
4: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
1: Z rýmy, ano.
4: Jak je to možný?
1: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
4: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
1: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
4: No jo, no tak to teda je opravdu smůla.
1: No vidíte, to souhlasí všecko. No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mi stala ještě jedna taková věc.
4: Taky s onemocněním?
1: Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka jsem se, chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte? No. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
4: A kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
1: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte? A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
4: No, takovýhle rady jde, pán.
1: No, vidíte, já to jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na druhou, na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
4: Jej, a co bylo?
1: Ale co bylo, co já mám povědět, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
4: No, no, to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést velkou nepříjemnost.
1: Špatný pochopení?
4: Jo.
1: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo už.
4: Nějaká nepříjemnost?
1: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
4: A jaká nepříjemnost se vám stala?
1: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako.
4: Jo.
1: Víte?
4: Jo.
1: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
4: Jo, takový nějaký originální nápad.
1: No, víte? Originální, divný, takový hloupý nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
4: Jo.
1: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený.
4: No, to je právě to, co jste špatně pochopil.
1: No asi, že jo.
4: No.
1: To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
4: No já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledacos, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
1: No jo, ale počkejte, teďko ne moment, mě nějak rozbolelo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím.
4: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
1: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil.
4: A z toho vás bolí břicho?
1: No jo, ale to bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak. Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
4: Prosím vás, kůň záludný?
1: Ano.
4: A co se vám přihodilo?
1: Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mimo známýmu, že to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. Ne. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to předčumák a fouknul do toho, víte?
4: Jo.
1: No já jsem, já budu muset jít.
4: No, počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
1: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný.
4: A jak
1: no,
4: je to možný a z čeho?
1: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vůbec je možné, aby tě nějaký režisér k něčemu donutil?
2: Režisér tě donutí ke všemu. O toho tam je. My jsme točili poslední den Cirkusu Humberto. Já měl v podstatě už takový filmovací den, kdy Blážo, Blážo, nic moc. A točila se, pokud si na ten seriál vzpomínáte, taková ta, jako ty, jak dělali ty živý obrazy. A já jsem měl být v tom živém obrazu přivázaný ke kůlu a kolem mě jezdili indiáni a skákali na koních tam a osvobozovali tam. Já už si ten obraz nepamatuju, ale neměl jsem tam žádný text, jsem říkal tohle z toho levou zadní, to nebude žádný problém. Teď tam bylo v hostivaři, stále v ateliérech, byl postavený ten cirkus, sedělo tam asi jako 150 komparzistů a když jsme se chystali na ten záběr, tak přišel František Filip, to je přesně tohle z toho. Že si tě donutí do ženy. Říkám, Pepo, a my ti dáme na krk krajtu. Dámy a pánové, jestli se ničeho na světě bojím, takže prostě tak hada. Žížala a tam končím. Všecko, co je hmotnost, tě víš, co je na metry, já nemůžu prostě, to je moje smrt a v pralese, já bych byl na chůdách, no. To si nedovedu představit, prostě potkat takovýhle stvoření, jak vyleze proti mě. Pryč. A já jsem říkal, nemůžu, Františku. A najednou jsem pochopil, že on má ve očích takový ten záblesk, kdy on to má vymyšlený, ale jo. Já říkal, ne. A viděl jsem, že ho musím přesvědčit, že ne. Říkal, ne. Ne, já dostanu hysterický základ, normálně. On říká, ale my počkáme, až budeš přivázaný k tomu kůlu. Pak budeš mít hysterák, jak je ti libo. Já jsem říkal, Františku, to neuděláte tohle, to neudělám, říká, pojď se na něj podívat, leží tady. Měli ho rošťáci už to hada připravenýho. Říkal, ne, on říkal, František Němec ho měl včera na krku hrást. On říkal, František Němec je z Národního, tam jsou zvyklí na jiný věci. A když už jsem nevěděl, co já jsem říkal, já to zničím ten záběr, já budu křičet smrt komunismu. A oni nás všichni zavřou. Ale nedali mi ho na krku.

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dolinami cesta úzká, nekludná pěseň nechce ustát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vašku, tamhle to je tvoje žena a s nějakým pánem se chovají k sobě náramně důvěrně, znáš ho? O, jenom od vidění. Počkat, jak od vidění? No tak vždycky ho vidím v naší ložnici s mojí ženou.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den u zpráv. Tomáš Jiříkovský v bitcoinové kauze podle státní zástupkyně Lucie Slámové včera k několika bodům obžaloby nastínil možnosti spolupráce. S policií dosud nespolupracoval. Krajský soud Brně rozhodl o tom, že Jiříkovský zůstane ve vazbě, ve které je už více než rok.
0: Jihlava aktuálně.
1: Hematologicko-transfuzní oddělení Jihlavské nemocnice

0: Trump už předtím pohrozil, že Spojené státy od ledna zvýší cla na dovoz automobilů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká tento týden zřejmě klíčová prověrka před mistrovstvím světa, které se uskuteční na přelomu roku v Kanadě. Představí se na turnaji ve Finsku. K dispozici budou prakticky všichni hráči působící v zámořských soutěžích, kteří pak budou chybět na generálce ve Švédsku.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tolik zprávy a Katka a dnešní úterní ráno na rádiu Jihlava, tak se do toho pojďme pustit. Příjemný poslech vám přeje Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
1: Rádio Jihlava 101.

0: co se děje v Jihlavě.
1: Dopravní situace v Jihlavě je aktuálně poněkud komplikovaná. Příjezd od Znojma řídí semafory, silnice od Helenína je uzavřená a stejné je to ve směru od Pelhřimova. Na uzavřeném úseku už je vyfrézovaná část vozovky. Poslední etapa musí být dokončena do pondělí 31. srpna. Oprava posledního úseku ve Znojemské ulici je naplánovaná na konec září. Průjezdná ale také není silnice mezi křižovatkou s Okružní ulicí a kruhovým objezdem u Helenína. Obousměrná objízdná trasa vede od City Parku po Znojemské a Vrtnické ulici a dále po jihovýchodním obchvatu do Helenína. Tesco zůstává v provozu do lokalit Stará cesta na Člunku. Je možné se dostat z Demlovy ulice, provoz tam řídí semafor. Hezké prázdniny a klidné cesty přeje Rádio Jihlava.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Právě teď už je připraveno kalendárium s datem 25. srpna. Jdeme na to. Rok 1609 astronom Galileo Galilei předvedl v Benátkách svůj první dalekohled. A v roce 1921 malíř Jaroslav Panuška navždy odváží spisovatele Jaroslava Haška a jeho ženu Šuru z Prahy do Lipnice nad Sázavou, aby tam Hašek mohl nerušeně pracovat na románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Rok 1969 automobilové závody zahájily v Mladé Boleslavi sériovou výrobu automobilů Škoda 100 a Škoda 110. A ještě rok 2012 vesmírná sonda Voyager 1 opustila sluneční soustavu a vstoupila do mezihvězdného prostoru. A právě teď také narozeniny. V roce 1918 se narodil americký dirigent a skladatel Leonard Bernstein, v roce 1925 lékař Miroslav Plzák, v roce 1930 Sean Connery a v roce 1970 modelka Claudia Schiffer. Tady Rádio Jihlava, hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, a kdy jsi se seznámil se svou manželkou? V parku. Zapískal jsem na svého psa, ale ona byla rychlejší.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Chotěboř otevřela nový letní stadion, skatepark, pump track, parkourové hřiště, beach volejbal i nové multifunkční hřiště. Chotěboř otevřela zmodernizovaný areál letního stadionu. Na místě se sportuje už desítky let. Město chtělo podpořit malé sporty a udělat komplexní areál, kde si člověk přijde opravdu zasportovat na mnoha různých sportovištích. Novinky lákají hlavně děti. Jednou z největších změn je nové zázemí pro mladé. Betonový skatepark doplnil pump track pro kola a koloběžky. Přibylo také parkourové hřiště a venkovní posilovna. Myslelo se ale i na nejmenší návštěvníky. V areálu vzniklo dětské hřiště a rodiče nemusí během tréninku jen přihlížet, ale mohou nyní i s nejmenšími dětmi trávit čas.
2: Rádio Jihlava 101.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: A už vyrážíme za našimi dětmi a Zlatíček se ptáme. Holky, kluci, proč nosíme do bot ponožky?
2: Když si to dáme, tak nám nebude zima až taková.

0: je mu zima.
1: Ponožky se nosí na to, abychom nebyli nemocní.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkné ráno. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Setkání s hlavou státu se stejně jako v minulých letech tradičně koná u příležitosti porady, kterou velvyslanci zahájili v pondělí v pražském Černínském paláci.
0: Jihlava aktuálně.
1: Krajský soud Brně dnes pokračuje v projednávání případu takzvaného jihlavského gengu. Žalobce 6 lidí a jednu firmu viní především z vydírání a podvodů. Termíny hlavního líčení jsou nařízeny do poloviny září. Vrtulníky Viper české armády drží v Polsku opět pohotovost, informovala o tom včera armáda. Stroje se do provozu vrátily po červencovém pádu armádního vrtulníku Venom v Česku. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole, informovala o tom agentura AFP s odkazem na mluvčího soudu.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: A tak nás čeká druhá hodina po zprávách dnešního vysílání v úterý s Rádiem Jihlava. Tak si to pojďte s námi užít a ať se skvěle poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Dobrý den.
0: Rádio Jihlava, 101.

0: na Jihlavsku.
1: Dobré ráno a hezký den. A kam vás dnes vezmeme? Vezmeme vás na bridge, protože nasypaný čaj, tahle čajovna Jihlava, otevírá bridgeový klub pro ryzí amatéry. Hrát se bude každé úterý od 16. do 18. hodiny.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Hezké úterní ráno za ten 25. srpna, pojďme se podívat do dnešního kalendáře, právě teď svátek má Radim. Tak přejeme všechno nejlepší, ať Radimům patří dnešní den, ale zdravíme všechny, kteří jsou právě teď s Rádiem Jihlava a přejeme příjemné ráno a fajn vstávání. Hezký den a dobrý poslech přeje Rádio Jihlava.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zemřel boháč. Notář čte poslední vůli. A Karlovi, kterému jsem slíbil, že si na něj vzpomenu v závěti, posílám srdeční pozdrav.

Vysočině podle analýzy hospodařily nejlépe ze všech krajů. Obce na Vysočině hospodařily v posledních 4 letech nejlépe ze všech krajů. Jejich investiční aktivita byla nadprůměrná, míra úspor vysoká, ale zadlužení mírně nad průměrem. Dobrý rating vyplynul z toho, že v kraji byl nejvyšší podíl nejlépe hodnocených obcí. Míra zadlužení obcí Vysočiny byla koncem loňského roku 18%, zatímco průměr v České republice byl 16%. Na jednoho obyvatele připadal dluh zhruba 7,5 tisíce korun. Obce měly zároveň v přepočtu na hlavu ušetřených téměř 27 tisíc, což byla v porovnání s jinými kraji druhá nejvyšší částka. Z celkových příjmů využili na investice v průměru ročně 34%, což byla nejvyšší hodnota mezi kraji. Na financování obecních investic na Vysočině dotace ročně podíleli 26%, zatímco průměr v České republice byl o 4% nižší.

0: Pěkné ráno přeje Rádio Jihlava a celý dnešní úterní den, ale také přidáváme právě teď motto pro dnešek. Nejlepší kvalitou peněz je jejich kvantita. Mějte se moc hezky, užijte si pěkné úterý a příjemný poslech. To vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
4: pak hrnky,
3: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
4: škola volá.
5: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fret.

0: nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den u zpráv. Tomáš Jiříkovský v bitcoinové kauze podle státní zástupkyně Lucie Slámové včera k několika bodům obžaloby nastínil možnosti spolupráce. S policií dosud nespolupracoval. Krajský soud Brně rozhodl o tom, že Jiříkovský zůstane ve vazbě, ve které je už více než rok.
2: Jihlava aktuálně.
3: Hematologicko-transfuzní oddělení Jihlavské nemocnice začalo dárcům krve posílat děkovné SMS, a to ve chvíli, kdy je krev z jejich odběru vydána k použití pro pacienta. Dárci tak mají zpětnou vazbu, že krev, kterou darovali, právě pomáhá. Americký prezident Donald Trump včera pohrozil Kanadě mnohem horšími, blíže neurčenými důsledky, pokud se její čelní představitelé nezačnou chovat podle pravidel. V obsáhlém příspěvku na své sociální síti mimo jiné označil lídry sousední země za klauny. Reagoval zejména na včerejší hrozbu premiéra kanadské provincie Ontario, že v případě prohloubení obchodního sporu mezi Kanadou a Spojenými státy přeruší dodávky elektřiny a klíčových nerostných surovin do Spojených států. Trump už předtím pohrozil, že Spojené státy ledna zvýší cla na dovoz automobilů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká tento týden zřejmě klíčová prověrka před mistrovstvím světa, které se uskuteční na přelomu roku v Kanadě. Představí se na turnaji ve Finsku. K dispozici budou prakticky všichni hráči působící v zámořských soutěžích, kteří pak budou chybět na generálce ve Švédsku.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM.
3: Krásné úterní dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Revitalizace Jihlavského náměstí začne vybudováním obrovské nádrže na vodu. Tak víc o tom za chvíli.
4: I letos na podzim mi buší.

Hlavě začne pravděpodobně příští rok na jaře. Revitalizace jednoho z největších náměstí v republice vyjde zhruba na 500 milionů. Začne opatřeními, které budou reagovat na klimatické změny v centru. Jinými slovy, půjde o odvod dešťové vody z Kosmákovy ulice do řeky, kam bude ústit pod starým brněnským mostem. V Křížíkově ulici bude muset být nový vodovod, včetně přípojek. Součástí kolektoru bude i obrovská retenční nádrž. My už teď pokračujeme další muzikou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Novotný v hospodě. Včera na mě šlo najednou 5 chlapů. Tak couvám. A najednou za mnou plot. Tak jsem vyrval plaňku a tou dírou jsem utekl.

0: chytřejší než rádio.
1: Víte, proč se slepici říká slepice? Protože je slepá, lépe řečeno je šeroslepá, tedy špatně vidí za šera. A nadávka slepičí prdelka pro žvanila, který všechno vyslepičí, tak stejně jako slepice takový mluvka nic neudrží a kudy chodí, tudy něco vypouští, tak opět jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: začne modernizace čistírny odpadních vod za téměř 27 milionů korun. Připravují se i další investice do kalového hospodářství. Jejich přesná výše vzejde z projektové dokumentace, na kterou jsou náklady asi 11,2 milionů korun. Podle náměstka primátora Radka Popelky bude nutné do čistírny investovat stovky milionů korun. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Podle nového průzkumu vyjdou letošní nákupy školních potřeb české rodiny na tisíce korun. Nad 3000 plánuje za školní potřeby utratit 38% lidí, kteří se na nákupy chystají. Více než polovina plánuje útratu v rozmezí 1000 až 3000 korun.
0: Jihlava aktuálně.
1: Hematologicko-transfuzní oddělení Jihlavské nemocnice začalo dárcům krve posílat děkovné SMSky ve chvíli, kdy je krev z jejich odběru vydaná k použití pro pacienta. Dárci tak mají zpětnou vazbu, že krev, kterou darovali, právě pomáhá. Říjnová vystoupení amerického rapera, známého dříve jako Kanye West, se na stadionu Gazprom Arena v ruském Petrohradě nebudou konat, protože stadion ohledně uspořádání této akce nepodepsal žádnou smlouvu o pronájmu. Pořádající agentura zrušení koncertů popřela a dodala, že se o rozhodnutí Gazprom Arény dozvěděla z médií.
0: Sport.
1: Cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Jede se 105 náročných kilometrů v Andoře, na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Křižanov se chce zbavit znečištění po letité kovovýrobě v centru. Více o za okamžik.
0: Rádio Jihlava. 101.

bývalého areálu Metal Impulse udělají odborníci sérii vrtů. Do nich bude vháněna čistá voda a pak odčerpávaná a na povrchu čištěná. Prováděn tam zároveň bude i další průzkum. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkej se dva kamarádi, jeden se ptá druhého. Hele, tak co je doma novýho? Ale, narodil se mi kluk? Tak to ti gratuluju. A co tvoje paní? No, ta to ještě neví, to zas bude kravál.

0: Sázavou spalující odpad prošel posouzením vlivu na okolí. Víc za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. A breathless drive on a downtown street.

0: Espresso Indigo.
1: Díky, že ladíte Rádio Jihlava, záměr na stavbu teplárny ve Žďáru nad Sázavou spalující komunální odpad prošel posouzením možných dopadů na životní prostředí. Krajský odbor životního prostředí k němu vydal souhlasné závazné stanovisko. Teplo a elektřina budou vyráběné z odpadů svážených z části Žďárska a z Jihlavy, případně i ze štěpky nebo jiné biomasy. Stavba by podle společnosti měla začít v roce 2028. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky,
6: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Zhruba na 40 železničních přejezdech po celé zemi budou instalovány kamery. Budou zaznamenávat registrační značky aut i chování řidičů. Policisté díky tomu budou moci snáze postihovat bezohledné a nebezpečné chování. Jen od začátku letošního roku už za přestupky na přejezdech rozdali více než 700 pokut.
0: Co se děje v kraji?
1: Střední škola technicko-ekonomická v Chotěboři má nové dílny odborného výcviku za 72 milionů korun. Otevře je 2. září. Na jednom místě jsou učebny pro strojírenské, elektrotechnické a dřevařské obory. Tento měsíc kraj dokončil kuchyni skoro za 40 milionů korun pro Českou zemědělskou akademii v Humpolci. Nejvyšší soud Spojených států zrušil předchozí rozsudek, který vládě prezidenta Donalda Trumpa bránil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do kongresu. Trump toto hlasování dlouhodobě kritizuje a bez důkazu ho označuje za zdroj volebních podvodů.
0: Sport.
1: České volejbalistky dnes v Brně odehrají 4. zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou 2. za srbskými favoritkami. Ukrajinskému týmu aktuálně patří poslední postupové 4. místo ze 6 účastníků skupiny B.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Příjemné dopoledne, dámy a pánové, dneska úterní a to s datem v kalendáři, který říká, že je 25. srpna. Mimochodem, dneska je také den, kdy se k nám naplno vrací léto, ale to jen tak na okraj. Každopádně teď máme lehce po 11. hodině a my tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem na vlnách 101.1 FM. Tak co vás všechno čeká a co vás nemine? Dozvíme se třeba to, proč by žena neměla muže nikdy uhánět. Nebo se dozvíme, komu se dnes bude zpívat Happy Brzdy. No a k tomu spousta dalších zajímavostí. Tak si na to všechno počkejte, protože to rozhodně bude stát za to. Přeji vám tedy dobrý den, dobrou náladu, ničím nerušený poslech a hned za vámi posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a už jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Band Ivana Mládka zasáhla smutná zpráva. Ve věku 80 let zemřel Vítězslav Marek, legendární trumpetista a swingový kytarista, který byl s kapelou spjatý prakticky od jejich začátků. Na svého dlouholetého kolegu a kamaráda vzpomíná teď také samotný Ivan Mládek.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Russell Crowe vystoupí 24. května 2027 na Bratislavském hradě, a to se svojí kapelou The Gentleman Barbers. Slováci se tak dočkají stejného zážitku, jaký už lidé v Česku mají za sebou. Crowe totiž před 3 lety vystoupil také jako hudebník v rámci Karlovarského filmového festivalu.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Trojnásobná zlatá slavice Petra Janů přišla nejen o letní grilovačky, které nadevše miluje, ale hlavně o pěkný balík peněz. Onemocněla žaludeční virózou a ruší koncert za koncertem. Zrušila jsem už pár koncertů a myslela jsem si, že za týden budu fit, ale nejsem a neopovažuji se ještě ani víc chalupy, lamentuje zpěvačka.
2: Zatrap, zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Jiříček. Já mám doma úplnou svobodu. Můžu dělat úplně všechno, co manželka chce.

0: Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska máme 25. srpna a můžeme se podívat, kdo má dneska svátek. A koukám, že je to Radim.
1: Víť Radime.
0: Tak přejeme všem Radimům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Hledáme signál.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM a já mám pro vás teď připraveny dvě pranostiky, které jsou platné pro ten dnešní den. Jedna říká, na svatého Ludvíka každý k vodě utíká. Nebo, když má svátek radím, užívej si léta, ti radím. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
3: Jsem hrdina.
4: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
4: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
3: Vše na 211.cz.
4: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte bubny?
7: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Okresní soud v Děčíně dostal žádost o prodloužení předběžného opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldiny. O prodloužení žádá jeho manželka. Policie v červenci vykázala Foldinu na 2 týdny z děčínského domu, ve kterém se ženou žil. Soud pak lhůtu prodloužil z manželčina podnětu o měsíc. Poslanec opakovaně uvádí, že je nevinný.
0: Co se děje v kraji?
1: Ministerstvo životního prostředí zastavilo letité řízení, ve kterém se státní podnik Diamo pokoušel rozšířit chráněné ložiskové území pro těžbu uranu u Brzkova na Jihlavsku. Těžba uranu v Česku skončila v roce 2017 vytěžením dolu v Rožné na Žďársku.

0: 2030.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, dámy a pánové, lehce popolední a Fuga z vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvíli si řekneme další recept a taky se dozvíme, kdo dneska slaví narozeniny. Tak i dál poslouchejte naše vlny a už za okamžik se dozvíte víc.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

vidět hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava s Fugasem, který má pro vás připraven další recept. Tentokrát na tresku s hrachovým pyré. Hrášek uvaříme asi 5 minut v osolené vodě, scedíme, přidáme máslo a smetanu a pomocí tyčového mixéru rozmixujeme na pyré a udržujeme ho teplé. Tresku osolíme a opepříme z obou stran. Opečeme na přepuštěném másle z obou stran do zlatova a taktéž udržujeme v teple. No a na talíř pak klademe hráškové pyré s treskou a přeléváme čerstvou holandskou omáčkou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vašku, tamhle to je tvoje žena a s nějakým pánem se chovají k sobě náramně důvěrně, znáš ho? O, jenom od vidění. Počkat, jak od vidění? No tak vždycky ho vidím v naší ložnici s mojí ženou.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Dnes probíhá pokládka pokladní vrstvy na ulici Evžena Rošického, a to v úseku od kapitána Jaroše k Pavlovově. Neprůjezdná bude druhá polovina ulice. Ulice kapitána Jaroše bude dostupná od Jiráskovy. No a zítra pak proběhne pokládka finální obrusné vrstvy v celé řešené části ulice.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. V tomto pracovním týdnu se v Česku budou střídat slunečné a podmračené dny, avšak s příjemnými letními teplotami. Rána budou chladná, ale ve čtvrtek a v pátek se hlavně na Moravě dočkáme dokonce i tropických třicítek. No a na víkend už pak dorazí bouřky a mírně se ochladí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké odpoledne. Vládní koalice plánuje zjednodušit vyhošťování cizinců, kteří v Česku páchají závažnou trestnou činnost. Týkat by se to mělo například pachatelů násilných nebo sexuálních trestných činů. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc navrhuje, aby soudy měly nově povinnost takové cizince po odpykání trestu v Česku vyhostit.
0: Co se děje v kraji?
1: Policie Střebíčska rozplétá případ vydírání, kterého se měl dopustit 56-letý muž na své manželce. Nejdříve jí údajně psal z neznámých čísel a chtěl, aby s ním zůstala v kontaktu. Když odmítla, měl jí začít vyhrožovat zveřejněním jejich intimních fotek a videí. Žena ze strachu plnila jeho požadavky a posílala mu intimní materiály i nadále. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu prohlásil, že Írán se pokusil zabít jednoho z jeho dvou synů. Podrobnosti neuvedl. Nejstarší premiérův syn, 35-letý Jair, pobývá od začátku roku 2024 v Miami na Floridě a podle médií je pod ochranou izraelské tajné služby Shin Bet.
0: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Henryho Patna vyhráli v kvalifikaci oba duely.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na Rádiu Jihlava. No a nás v následující hodince čeká spousta pohodové muziky, taky třeba bulvární okénko, no a v něm se podíváme na herce Russella Crowa, který přijede na Slovensko. Tak si to určitě nenechejte ujít, no a já vám všem přeji příjemný den, dobrou náladu a posílám hned další písničku.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

herec Russell Crowe přijíždí na Slovensko. Naši sousedé odhalili podrobnosti. Vítejte v bulvárním okénku. Slovákům se příští rok naskytne podobný zážitek jako Čechům před několika lety. K našim sousedům totiž dorazí slavný australský herec Russell Crowe. Ale nepředstaví se ve své nejznámější poloze, ale lidé ho uvidí za mikrofonem na pódiu. Crowe vystoupí 24. května na Bratislavském hradě se svojí kapelou The Gentleman Barbers. Možná o mě víte, že 30 let hraju ve filmech, ale zároveň už 40 let hraju po večerech se svou kapelou. Říká sám o sobě herec a také o své hudební kariéře.

zase se svým bohem, smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, a kdy jsi se seznámil se svou manželkou? V parku. Zapískal jsem na svého psa, ale ona byla rychlejší.

0: Posloucháte úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 25. srpna.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Asi největší starostí nás všech je udržet si dobrý vztah. Jenomže životní partner není lovná zvěř. Aby mohl vztah dlouhá léta hladce a láskyplně fungovat, nesmí lovit ani jeden. Muž se ženě dvoří a žena jeho snahu vítá. Když však žena neustále muže podněcuje k dalším krokům směrem k sobě, ukazuje, že nezná svou vlastní hodnotu a musí to pak dělat celý život. Jinak vztah skončí.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme úterý, je 25.8. a taky už máme tolik hodin, že mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit a předat mikrofon své kolegyni Katce. Tak se mějte krásně, skládejte básně a nezapomeňte, že v 16 hodin se sem zase vrátím. Tímto vás také zvu. Tak čau vás, Fugas.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Podle nového průzkumu vyjdou letošní nákupy školních potřeb české rodiny na tisíce korun. Nad 3000 plánuje za školní potřeby utratit 38% lidí, kteří se na nákupy chystají. Více než polovina plánuje útratu v rozmezí 1000 až 3000 korun.
0: Jihlava aktuálně.
1: Hematologicko-transfuzní oddělení Jihlavské nemocnice začalo dárcům krve posílat děkovné SMSky ve chvíli, kdy je krev z jejich odběru vydaná k použití pro pacienta. Dárci tak mají zpětnou vazbu, že krev, kterou darovali, právě pomáhá. Říjnová vystoupení amerického rapera známého dříve jako Kanye West se na stadionu Gazprom Arena v ruském Petrohradě nebudou konat, protože stadion ohledně uspořádání této akce nepodepsal žádnou smlouvu o pronájmu. Pořádající agentura zrušení koncertů popřela a dodala, že se o rozhodnutí Gazprom Arény dozvěděla z médií.
0: Sport.
1: Cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Jede se 105 náročných kilometrů v Andoře, na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM, jsme tady s vámi.
2: Vyladíte Rádio Jihlava, Katka vám přeje pohodové úterý. Víme, že dárcům krve v Jihlavě budou chodit děkovné SMSky. Víc už za moment, buďte s námi.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

Pěkné odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem nakousla. Hematologicko-transfuzní oddělení Jihlavské nemocnice začalo dárcům krve posílat děkovné SMS, a to ve chvíli, kdy je krev z jejich odběru vydaná k použití pro pacienta. Dárci tak mají zpětnou vazbu, že krev, kterou darovali, právě pomáhá. Za mě skvělý nápad a z rádia Jihlava palec nahoru.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Zemřel boháč. Notář čte poslední vůli. A Karlovi, kterému jsem slíbil, že si na něj vzpomenu v závěti, posílám srdeční pozdrav.

0: Posloucháte Rádio Jihlava, zdraví vás Katka. Víme, že ministerstvo životního prostředí zastavilo letité řízení, ve kterém se státní podnik Diamo pokoušel rozšířit chráněné ložiskové území pro těžbu uranu u Brzkova na Jihlavsku. Další podrobnosti už za chvíli.
1: Hravé léto na Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Ministerstvo životního prostředí zastavilo letité řízení, ve kterém se státní podnik Diamo pokoušel rozšířit chráněné ložiskové území pro těžbu uranu u Brzkova na Jihlavsku. Podnik se rozhodl o další prodloužení řízení nežádat. Zdůvodnil to tím, že se v současnosti pro výpočet zásob používají jiné metody. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, přejeme krásný den.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky,
3: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Zhruba na 40 železničních přejezdech po celé zemi budou instalovány kamery. Budou zaznamenávat registrační značky aut i chování řidičů. Policisté díky tomu budou moci snáze postihovat bezohledné a nebezpečné chování. Jen od začátku letošního roku už za přestupky na přejezdech rozdali více než 700 pokut.
1: Co se děje v kraji?
2: Střední škola technicko-ekonomická v Chotěboři má nové dílny odborného výcviku za 72 milionů korun. Otevře je 2. září. Na jednom místě jsou učebny pro strojírenské, elektrotechnické a dřevařské obory. Tento měsíc kraj dokončil kuchyni skoro za 40 milionů korun pro Českou zemědělskou akademii v Humpolci. Nejvyšší soud Spojených států zrušil předchozí rozsudek, který vládě prezidenta Donalda Trumpa bránil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do kongresu. Trump toto hlasování dlouhodobě kritizuje a bez důkazu ho označuje za zdroj volebních podvodů.
1: Sport.
2: České volejbalistky dnes v Brně odehrají 4. zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou 2. za srbskými favoritkami. Ukrajinskému týmu aktuálně patří poslední postupové 4. místo ze 6 účastníků skupiny B.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava vám všem. Střední škola technicko-ekonomická v Chotěboři má nové dílny za 72 milionů. Další podrobnosti za chviličku.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

Pěkné úterý, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem naznačila. Střední škola technicko-ekonomická v Chotěboři má nové dílny odborného výcviku za 72 milionů korun. Otevře je 2. září. Na jednom místě jsou učebny pro strojírenské, elektrotechnické a dřevařské obory. Kraj Vysočina investuje do středních škol i jinde. Tento měsíc dokončil kuchyni skoro za 40 milionů korun pro Českou zemědělskou akademii v Humpolci. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Novotný v hospodě. Včera na mě šlo najednou 5 chlapů. Tak couvám a najednou za mnou plot. Tak jsem vyrval plaňku a tou dírou jsem utekl.

Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Záměr teplárny ve Žďáru nad Sázavou spalující odpad prošel posouzením vlivu na okolí. Další podrobnosti už během pár minut.

0: Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Záměr na stavbu teplárny ve Žďáru nad Sázavou spalující komunální odpad prošel posouzení možných dopadů na životní prostředí. Krajský odbor životního prostředí k němu vydal souhlasné závazné stanovisko. Dokument byl zveřejněný v informačním systému EIA. Projekt připravuje společnost SAD, která patří městu. Teplo a elektřina budou podle dřívějšího vyjádření firmy vyráběné z odpadů svážených z části Žďárska a z Jihlavy, případně i ze štěpky a jiné biomasy. Stavba by podle společnosti měla začít v roce 2028. Teď ale před námi další hit za hitem Rádia Jihlava. Pro váš lepší den.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Okresní soud v Děčíně dostal žádost o prodloužení předběžného opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldiny. O prodloužení žádá jeho manželka. Policie v červenci vykázala Foldinu na 2 týdny z děčínského domu, ve kterém se ženou žil. Soud pak lhůtu prodloužil z manželčina podnětu o měsíc. Poslanec opakovaně uvádí, že je nevinný.
0: Co se děje v kraji?
1: Ministerstvo životního prostředí zastavilo letité řízení, ve kterém se státní podnik Diamo pokoušel rozšířit chráněné ložiskové území pro těžbu uranu u Brzkova na Jihlavsku. Těžba uranu v Česku skončila v roce 2017 vytěžením dolu v Rožné na Žďársku. Nad Středomořím opět zavládne vlna veder, která může patřit k nejintenzivnějším v letošním létě. Na italských ostrovech a ve vnitrozemí budou teploty stoupat až k 45 stupňům. Extrémní horko zasáhne také Balkán. V závěru pracovního týdne se teplý vzduch okrajově dostane i do Česka.
0: Sport.
1: Tenistka Marie Vondroušová se odvolala ke sportovní arbitráži proti 4letému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Pokud by s odvoláním neuspěla, její distanc by vypršel 21. června 2030.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme krátce po 16. hodině, stále je úterý 25. srpna, no a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava. No a je tak připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem si pro vás připravil spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžete namátkou těšit na informaci o tom, kdo dneska vlastně slaví své narozeniny, ale čekají vás i další nejrůznější informace a zajímavosti. Tak si na ně počkejte, já přeji všem dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech, no a hned posílám další mix těch největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky poslouchá.
0: 101.1 FM, vaše jednička s českými

Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. V tomto pracovním týdnu se v Česku budou střídat slunečné a podmračené dny, avšak s příjemnými letními teplotami. Rána budou chladná, ale ve čtvrtek a v pátek se hlavně na Moravě dočkáme dokonce i tropických třicítek. No a na víkend už pak dorazí bouřky a mírně se ochladí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař. Pane Nováku, už brzo vás propustíme.
2: Jo, a kdy to bude?
1: No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

0: Posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava. Fuga z vám všem přeje krásný den. Ten den má označení 25. srpen. No a my se můžeme podívat, kdo v tento den se kdy narodil. Tak třeba herec Lukáš Langmajer, režisér Jan Borna.
1: No, až na to, že tenhle ten playboy není vůbec žádnej režisér.
0: Fotbalista David Kalivoda, ale taky třeba skotský herec Sean Connery. No a pokud i vy jste se někdo narodili 25. srpna, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Dnes probíhá pokládka pokladní vrstvy na ulici Evžena Rošického, a to v úseku od kapitána Jaroše k Pavlovově. Neprůjezdná bude druhá polovina ulice. Ulice kapitána Jaroše bude dostupná od Jiráskovy. No a zítra pak proběhne pokládka finální obrusné vrstvy v celé řešené části ulice.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké odpoledne. Vládní koalice plánuje zjednodušit vyhošťování cizinců, kteří v Česku páchají závažnou trestnou činnost. Týkat by se to mělo například pachatelů násilných nebo sexuálních trestných činů. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc navrhuje, aby soudy měly nově povinnost takové cizince po odpykání trestu v Česku vyhostit.
0: Co se děje v kraji?
1: Policie Střebíčska rozplétá případ vydírání, kterého se měl dopustit 56-letý muž na své manželce. Nejdříve jí údajně psal z neznámých čísel a chtěl, aby s ním zůstala v kontaktu. Když odmítla, měl jí začít vyhrožovat zveřejněním jejich intimních fotek a videí. Žena ze strachu plnila jeho požadavky a posílala mu intimní materiály i nadále. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu prohlásil, že Írán se pokusil zabít jednoho z jeho dvou synů. Podrobnosti neuvedl. Nejstarší premiérův syn, 35-letý Jair, pobývá od začátku roku 2024 v Miami na Floridě a podle médií je pod ochranou izraelské tajné služby Shin Bet.
0: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Henryho Patna vyhráli v kvalifikaci oba duely.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné úterní odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Fugas vám přeje pěkný den, dneska je 25. srpen, ten nám pokračuje a my si už za chvilku dáme letní servis. Tak si na podrobné informace určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity, které vám s chutí a rádo servíruje Rádio Jihlava.
0: Rádio Jihlava, 101.1

0: Je moře. Ano, Lipno. Tak jako Maďaři mají třeba Balaton, tak my máme Lipno. Ale pozor, Lipno není jenom o vodě. Ostatně, když třeba není počasí na koupání, tak je dobré vyrazit na túru po okolí, které je neméně zajímavé a skýtá mnohá utajená tajemství.
1: Letní servis Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Jiříček. Já mám doma úplnou svobodu. Můžu dělat úplně všechno, co manželka chce.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Zahrádkářský servis.
0: Druhý prázdninový měsíc se nám dostal do závěru, no a konec srpna je obdobím, kdy je zahrada plná úrody a také plná práce a přípravy na podzimní sezonu. A tak si nachystejte potřebné nářadí a náčiní, rozplánujte si čas, zadejte úkoly také dalším členům rodiny, no a puste se do péče o rostliny a zvelebování své zahrádky.
1: Zahrádka.

0: Na rádiu Jihlava jsou právě teď pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Právní zástupce zpěvačky Selena Gomez ostrým vyjádřením odmítl žalobu, kterou na umělkyni a její matku podali investoři jejich společnosti, zaměřené na duševní zdraví. Advokát označil veškerá obvinění z podvodu či jiného protiprávního jednání za zcela neopodstatněná, jak ze skutkového, tak z právního hlediska.
2: Rádio Jihlava.
0: Dlouho Basiková neřekla ani muk, ale nyní promluvila. Dlouhé roky si byli hodně blízcí, jejich vztah přerůstal v lásku, ale milenci se z nich nikdy nestali. Jak nyní Bára Basiková přiznala, dodnes lituje, že nikdy nesvedla svého kolegu Petra Muka, který tragicky zemřel před 16 lety.
2: Rádio Jihlava. Rádio
0: Jihlava. Trvale žije v rodných Otvovicích, ale síly a energii nabírá ve své poloroubence v Českém ráji. Lucie Bílá chalupu v obci Lišný nedaleko Malé Skály v Českém ráji miluje a nyní poprvé také zveřejnila fotky z jejího interiéru. No

0: zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Podle nového průzkumu vyjdou letošní nákupy školních potřeb české rodiny na tisíce korun. Nad 3000 plánuje za školní potřeby utratit 38% lidí, kteří se na nákupy chystají. Více než polovina plánuje útratu v rozmezí 1000 až 3000 korun.
0: Jihlava aktuálně.
1: Hematologicko-transfuzní oddělení Jihlavské nemocnice začalo dárcům krve posílat děkovné SMSky ve chvíli, kdy je krev z jejich odběru vydaná k použití pro pacienta. Dárci tak mají zpětnou vazbu, že krev, kterou darovali, právě pomáhá. Říjnová vystoupení amerického rapera, známého dříve jako Kanye West, se na stadionu Gazprom Arena v ruském Petrohradě nebudou konat, protože stadion ohledně uspořádání této akce nepodepsal žádnou smlouvu o pronájmu. Pořádající agentura zrušení koncertů popřela a dodala, že se o rozhodnutí Gazprom Arény dozvěděla z médií.
0: Sport.
1: Cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Jede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další úterní podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava s Fugasem je připravena. No a vás čeká třeba bulvární okénko, taky si dáme pohádku, anebo se dozvíme, jaké teploty se kdy naměřily právě v tento den. Tak vám všem přeji hezký podvečer, dobrou náladu a hlavně pohodový poslech.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

herec Russell Crowe přijíždí na Slovensko. Naši sousedé odhalili podrobnosti. Vítejte v bulvárním okénku. Slovákům se příští rok naskytne podobný zážitek jako Čechům před několika lety. K našim sousedům totiž dorazí slavný australský herec Russell Crowe. Ale nepředstaví se ve své nejznámější poloze, ale lidé ho uvidí za mikrofonem na pódiu. Crowe vystoupí 24. května

0: Na Bratislavském hradě se svojí kapelou The Gentleman Barbers. Možná o mě víte, že 30 let hraju ve filmech, ale zároveň už 40 let hraju po večerech se svou kapelou. Říká sám o sobě herec a také o své hudební kariéře.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vašku, tamhle to je tvoje žena a s nějakým pánem se chovají k sobě náramně důvěrně, znáš ho? O, jenom od vidění. Počkat, jak od vidění? No tak vždycky ho vidím v naší ložnici s mojí ženou.

0: Příjemný úterní podvečer vám všem přeji z vln rádia Jihlava a nabízím vám pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Haló, haló, pane Vrchní, haló.
3: Dobrý den, prosím.
2: Prosím vás, hraje tahle ta kapela taky na přání?
3: Ano, samozřejmě, hraje, co byste si přál?
2: Aby šli hrát někam jinam.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Krásný úterní podvečer a příjemné poslouchání přeje Fugas. Jste dobře naladěni na vlny Rádia Jihlava, tedy na vlny 101.1 FM. Pojďme se teď podívat do pražského Klementina, jaké hodnoty se kdy naměřily právě v tento den. Tak zatím nejteplejší 25. srpen byl v roce 1807, kdy bylo 33,5 stupně. Naopak nejstudenější 25. srpen byl v roce 1839, kdy bylo jen 7 stupňů. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 17,5 stupně. No a s touto informací pro dnešek se Fugas loučí. Přeji vám tedy hezký zbytek toho dnešního úterního večera, strávený nejlépe s Rádiem Jihlava, a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne a do té doby čau bas Fugas.
1: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
2: Slyšíte bubny?
3: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Zhruba na 40 železničních přejezdech po celé zemi budou instalovány kamery. Budou zaznamenávat registrační značky aut i chování řidičů. Policisté díky tomu budou moci snáze postihovat bezohledné a nebezpečné chování. Jen od začátku letošního roku už za přestupky na přejezdech rozdali více než 700 pokut.
0: Co se děje v kraji?
1: Střední škola technicko-ekonomická v Chotěboři má nové dílny odborného výcviku za 72 milionů korun. Otevře je 2. září. Na jednom místě jsou učebny pro strojírenské, elektrotechnické a dřevařské obory. Tento měsíc kraj dokončil kuchyni skoro za 40 milionů korun pro Českou zemědělskou akademii v Humpolci. Nejvyšší soud Spojených států zrušil předchozí rozsudek, který vládě prezidenta Donalda Trumpa bránil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování před listopadovými volbami do kongresu. Trump toto hlasování dlouhodobě kritizuje a bez důkazů ho označuje za zdroj volebních podvodů.
0: Sport.
1: České volejbalistky dnes v Brně odehrají 4. zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou 2. za srbskými favoritkami. Ukrajinskému týmu aktuálně patří poslední postupové 4. místo ze 6 účastníků skupiny B.
0: 101.1 FM. Vaše jednička z českých

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař: pane Nováku, už brzo vás propustíme.
2: Jo, a kdy to bude?
1: No, tak až přijde pohřební služba, tak vám dáme vědět.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci.

Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

nástrah tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: na rádiu Jihlava.
1: What we're living in, let me tell you.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věříte tajemným a záhadným úkazům? 100%. Jednou na nás při milování spadla svatební fotografie visící nad manželským ložem. No a nedbal jsem varování a za půl hodiny se neočekávaně vrátila moje žena.

0: Slyšíte bubny? Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz
1: Rádio Jihlava 100.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chlubí se pan Novotný v hospodě. Včera na mě šlo najednou 5 chlapů. Tak couvám. A najednou za mnou plot. Tak jsem vyrval plaňku a tou dírou jsem utekl.

dir, wenn dich sie riecht. Spadávanu dál, stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Slyšíte bubny?
2: Blíží se bitva. 30letá válka ovládne hrad Svojanov už tuto sobotu a neděli. Vojáci a jejich bitvy, dobový život a pořádný program. Přijďte zažít historii na vlastní kůži. www.svojanov.cz

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně, tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
2: L. Prosím? 120 L.
1: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad. Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukrad.
1: Jako suděláš. Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, jeho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel. A ukradl hned dvoje zase.
1: No a co vy si o tom myslíte, o takovém jednání? No,
2: tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No, tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Už jako malá holka jsem vždycky velký oči měla.

Zdá se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, mlně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pro dnešní večer jsem zvolil nádherné téma a to je erotika. O tom budeme hovořit. To je téma, které se nás všech dotýká. Přátelé, žijeme v přesexualizované době. Kam se podíváte, samý sex?
2: Ano. Vy taky, pane, že jo?
1: Počkej, co tam koukáš?
2: To říká, kam se podíváte, všude samý sex, tak tady koukám, na koho to platí. Dobrý, jednu dostěva, paní.
1: To je obrazně. Já to myslel obrazně, samozřejmě já myslel noviny, rádio, televize.
2: To máte pravdu, přátelé, v televizi to je samý sex.
1: No.
2: Já vás apeluji, samé porno.
1: Ano.
2: Tam se člověk podívá. Penthouse, Playboy, peříčko, počasíčko, všude se koupou.
1: Jsou čistotníte.
2: Mydlej. Kdo na to má pořád koukat? Jsou čistotný, jo?
1: Prosím tě,
2: to já přijdu domů. Odevřu si lednici. 7 přihrádek, 7 programů. A jak jsem spokojený.
1: Ano, přátelé, správně. Tohle to je důvod, proč tady dneska děláme tenhle ten pořad. Jsou mezi námi lidé, kterých se vlastně sex ještě nedotkl. To jsou taková erotická holátka. A právě pro ně je určen náš pořad Chmíříčko.

0: ve kterém budeme vyučovat praktickému sexu.
1: Ano, přátelé, to je, ano. Je taková doba, přátelé, dokonce. Sex se vyučuje už na základní škole. Sexuální výchova. Mládeže se tomu říká. Že? Co, pane? Vy jste mě ve škole dílny, že jo? A taky jste vyrost. A vaše děti? Sexuální výchova. Pane, vy jste měla co? Ruční práce. Vyšívání. A vaše děti? No, skoro to samý. Přátelé, na rovinu. Sex se dneska před ničím nezastaví.
0: Ne, pozor, nemáš pravdu. Nemáš pravdu. Je jeden bod, před kterým se i sex musel zastavit. A to je náš první žák, přátelé. To je člověk, jehož fyziognomický a duševní schodek je tak veliký, že mu prakticky zabraňuje setkat se s jakýmkoliv děvčetem blíž.
1: Kdo to je?
0: Ne.
1: Ne.
0: Alois, já ti blahopřeji.

0: Já ti blahopřeji, byl jsi zvolen naším prvním žákem. Ty jsi byl zvolen za člověka, který v sexu daleko nedošel.
1: Protože já s tím staré české přísloví s poctivostí nejdál dojdeš.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

A kdybych měl složit svou poklonu nejhlubší v humoru, tak musím mluvit o celé té plejádě klaunů. Ať už manéže, nebo němé grotesky, Laurela Hardy a Buster Keaton, Frigo, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. Tady pro mě humor vrcholí a stává se poezí. Zajímavé, že pro mnohé tady upadá. Mockrát jsem slyšel otázku, a prosím vás, v čem je ten humor němé grotesky? Že se kopou na ulici do holení kostí, nebo že si házejí šedáčku do obličeje? To je humor? Říkám, no pomalu s tou šedáčkou. To je jinak. Ta scéna s tou šedáčkou má stavbu, kterou divák nemůže a taky nemá postřehnout. Ono je to tak, já vidím v záběru pána, který má v ruce šedáčkový dort a rozhlíží se. Střih. A v dalším záběru je vznešená dáma s lorňonem, která ještě neví. A moje divácká rozkoš pramení z toho, že já vím. Já vím o 2 vteřiny dřív než ona, že dostane tu šláč. A tady přistupuje něco, co Charlie Chaplin nazval nádherně sociálním aspektem grotesky a humoru vůbec. To je, že to musí vždycky dostat někdo, kdo to v našem povědomí zasluhuje. On sám vzpomíná na jednu scénu, kdy na balkonku v prvním poschodí vily hovoří s dámou, pojídá zmrzlinu, hovoří, jedná, a jak se naklání, tak si vysype tu zmrzlinu za kalhoty, nenápadně ji vyklepe nohavicí, ne? Ta propadne do přízemku a tam sedí taková silná paní a má výstřih tady až sem. A ta zmrzlina jí spadne na ty šaty. A Chaplin říká, kdyby se tatáž nehoda stala chudé ženě, tak v hledišti místo smíchu povstane soucit. Čili musí to být někdo, kdo to v našem diváckém povědomí a podvědomí zasluhuje. Musí to být ta ošperkovaná baba, o které víme, že už má všecko a že jí chybí jenom ta zmrzlina.

0: vždycky jako já tady. A já jsem říkal, a tento humor vy oba jak si máte rádi? A oni říkali, co rádi, rádi. Milujeme, milujeme, milujeme. Já jsem říkal, vy máte pro tento druh humoru oba smysl? Říkali, no samozřejmě, že máme smysl pro tento druh humoru. Tak jsem vzal dva dorty. A tak zkusmo. Jsem udělal prst a prst. A oni vzali celý ten kulatý dort. Ten mě napálili na hlavu. A zalili mě čajem. Strašně jsme se spustošili. Strašně. A když to pak běželo, jak si v kinu festivalovým, tak jsme viděli, co všecko tomu chybělo. Úplně tomu chybělo. To nenapodobitelné, nenaučitelné a doslova geniální řemeslo těch klaunů. Ta stavba, všecko. My jsme se jenom spustošili. Samozřejmě, že lidi se smáli. To jo, lidi se smáli. Protože to si přiznejme. Vidět Miloše Kopeckýho očeráčky. To je veliká legrace. Veliká legrace. Zajímavé, že já už jsem budil spíš ten soucit.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Můžu osvěžit tvou paměť, když se nám do vyprávění dostala zvířátka. Ty máš jednu hodně dobrou příhodu se slonem.
2: Ježišmarja, no jo.
3: Zvířata pro herce, to je neuvěřitelná věc, to je neuvěřitelný soupeř. Hejte, my jsme točili pana Taua, pan Tau v oblacích, ne?
2: Jo. A tam já jsem měl za partnera slona. Sluně, kamaráde, zkus ho zvednout. Okej, macek, paničku.
3: Ono se o slonech říká, že jsou chytrý. Jsou. Hele, já ho měl na špagátě, držel jsem ho. Byli jsme v zoologické zahradě a měl jsem takovejhle špalek textu odříkat do kamery a držel jsem to sluně. A jak jsem ho tak pozoroval, jak jsem na něj koukal, tak to očičko, on tím očičkem po mě koukal. A teď ten chobot takhle. Já na něj koukal, jsem říkal, čověče, co? Ten něco dává dohromady, ten něco vymýšlí. Ten špekuluje o nějaký lumpárně. A oni říkají, klid, Pepo, jako nic nebude dělat, budeš jenom stát, budeš održet a odříkáš to celý a jdeme dál. A říká, jo. A podívejte toho slona. Tomu se něco nezdá a ten slon furt. Věřte tomu nebo ne, nachystaný, já nadrnčenej text, stojíme vedle sebe, on se klap, já začal mluvit, ten slon se podíval, nadzvednul levou nohu, kterou, jak stál vedle mě, položil ji na moji a celou váhou se převážil. Přísahám, já jsem drmolil ten text. Jestli mi nevěříte, zkuste si nechat slona šlápou na nohu. Já měl pocit, že zajíždím do asfaltu. Odmluvil jsem celý ten text a když se ozvalo stop, on dal nohu pryč. Ten byl cvičený na herce, člověče. A je nejenom slon, ale mě lidi, dámy a pánové, já jsem jeden z mála herců, který byl zbytej divákem. Fakt, nás ještě čekají věci.
1: Je to pravda.
2: Ano, já v Děčíně, já byl zbytej divákem při představení. Fakt, jsme hráli představení s pidlou v zádech a... Kdybych věděl, že stačí tak málo, tak jsme vždycky přijeli, když jsme s pidlou v zádech a mohli jsme doma, my chudáci 2 hodiny hráli. Tak. A teď byl epilog představení, já zůstával na jevišti sám a povídám a najednou slyším v portále takhle hlas nějaký. Já jsem si říkal, protože jsme hráli odpoledne a večer, zase já jsem říkal, ty kluci, ta technika, oni jsou tak bezvohlední, Kriste pane, nemůžou chvilku držet zobák. To je tak nepříjemný hrát a slyšet nějaký hlasy. Otočím se a na mě se řítila baba. Hůl v ruce. Vypadala trošku jak manželka Čapájeva. Rovnou na mě a řvala, já chci gota. Čestný slovo, to se mi vyhovět nemohl, to pochopíte. Před chvilkou jsem se vzdal zpěvu. Já jsem jenom ráno jsem dostal, pak jsem chytil hůl, tahali jsme se o tu hůl. V tom zavřeli oponu, baba zmizela, my jsme se šli děkovat a lidi tleskali, oni mysleli, že patří do představení.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jaké máte psání?
2: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho piráta. To jste vy?
1: Ano, to jsem já. Jo. Posaďte se.
2: Děkuju, já jsem Hlusvisiák. Hlusvisiák, mé jméno. Tak to jste vy, Černý pirát.
1: No.
2: Safra, vypadá to tak jako, spíš jako normální český vidřidu.
1: Co pak jste nám přines?
2: No, tak já bych chtěl mluvit s panem vedoucím.
1: To jsem já.
2: Jo, tak to jste taky vy.
1: No.
2: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
1: Já přece ještě nejsem penzi.
2: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
1: No, Krista pána, proč myslíte, že marodím?
2: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
1: Tak podívejte se, co jste si psal.
2: Já jsem tu na to místo toho vrátnýho, jo?
1: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
2: Ano, ano, ano.
1: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
2: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
1: Tak vy si věříte.
2: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
1: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátného v našem podniku.
2: Ano.
1: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
2: Jo, mě a proč?
1: No kvůli orientaci.
2: A tak, jo.
1: Abyste věděl, co vás tady čeká.
2: Ano.
1: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného v baru?
2: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách.
1: No dovolte.
2: No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
1: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
2: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
1: A proč by chodili na váhu?
2: No, aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
1: Nesmysl, vážit se nebude.
2: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano?
1: No, Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
2: No já takhle, helejte.
1: No počkejte, co to děláte?
2: No vidíte, jak mi to sešlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
1: No.
2: Páni drazi. A to je vaše vnučka?
1: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně.
2: Tadyhle druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
1: Ale
2: tohle,
1: no, já nevím.
2: Safra,
1: a patrně, porno. Ano, ano.
2: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
1: Poste! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, no, na pláži.
2: A ten dědek vedle, to je Rumun?
1: To jsem přece já.
2: To jste vy, je. Že vám nedali aspoň čepičku.
1: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
2: Aha.
1: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
2: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivej?
1: No ano, taky se stávají takové případy.
2: Tak to neplníte plán, víte?
1: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
2: Ano.
1: Pán se patřičně setne,
2: no.
1: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
2: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
2: Já koukám, no. Havárie, co?
1: No něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířila, pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
2: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
1: No, helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
2: Na co máte tu žlutou piluli?
1: To je právě ten oběd.
2: Vy jste labužník?
1: Ne, já jsem nemocnej. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
2: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
1: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
2: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. No hrůza, já jsem taky ponápil mlíko, no hrůza vám povím.
1: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
2: Ne. Hned, když jsem se narodil.
1: No jo, ona pestrost ve stravě je strašně důležitá.
2: Tak.
1: Ale tak je důležitá střídmost.
2: Tak.
1: Ve stravě a hlavně v pití střídmost.
2: Tak. O čeho máte ten červený nos?
1: Jo. Milej pane, mě život zasazoval tvrdý rány.
2: Koukejme, až je vždycky rovnou do nosu. A co s paní, jak to máte s...
1: Ta porad polehává.
2: Ne, nemocná?
1: Ne, lína.
2: Já jsem jako myslel, jak to je se spaním, víte, jestli spíte dobře.
1: Jo, zmím, ale špatně, a kolikrát vůbec nemůžu usnout.
2: A zkoušel jste to počítat před spaním?
1: Jo, to jsem zkoušel a tuhle jsem dopočítal do 250 tisíc.
2: A teprve pak jste usnul?
1: Ne, pak už jsem musel vstávat. No,
2: to je.
3: Kolik vás tu ještě je?
2: Dobrý den, sestřičko.
3: Dobrý.
2: Vlastně sestro.
4: Vám něco chybí?
2: Já počkám, ale tady dědovi je špatně.
4: Chybí vám něco?
1: Jo, dolar. Já jsem sběratel mincí a včera mi vnuk spolknul dolar.
4: A jak je starý?
1: 160 let.
4: To je on?
2: Já nejsem dolar.
4: Já jsem... Myslel, že vy jste tady s tou rukou.
2: Já tady nejsem s rukou, já jsem tady de facto se synem. Já jsem se přišel jenom poradit s panem doktorem, víte, takovou maličku.
4: Co pak si myslíte, že pan doktor má čas na nějaké porady?
2: Hrejte, sestři, to je takhle, víte, můj syn si porád jenom hraje v písku, dělá bábovičky a tunely a jsem se přišel zeptat, jestli se to dá nějak léčit.
4: A proč by se to mělo léčit? To přece není nic nenormálního.
2: No, já si to říkám taky, ale jeho žena se smí chce nechat rozvíst.
4: To je on?
1: Ale ne, já jsem tady s vnukem.
4: Jo. Tak teď tomu už rozumím.
1: No,
4: tak syn tady chviličku počká, ještě si tady bude hrát, že? No a vnuka vezmeme domů. Kde ho máte?
1: Já jsem ho nevzal sebou. Já jsem se bál, aby kluk cestou dolar nevytrousil.
4: Jo. Takže vnuka tady necháme a syna veme dovnitř.
2: Ježi, já nejsem syn. Já mám syna v písku. On je v písku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Věřím, že až uslyšíte první tóny této písničky, přátelé, že každý z vás... Co tady hledáte, člověče?
2: Co říkáte?
1: Co tady hledáte na jevišti?
2: Ale já jsem vám prvé tady ztratil takový klíček malej aluminiovej. Tak ho tady hledám.
1: No to musíte asi hledat takhle, teď, když jsem tady já.
2: Takhle veliký byl asi z aluminia. No já bych ho tady nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte?
1: A já to mám... Ten uzávěr.
2: Uzávěr a já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. A já ho měl v kapse, víte? Teda ne to kolo, ten klíček.
1: No ten klíček,
2: měl
1: samozřejmě.
2: V kapse. A vyndal jsem takhle kapesník a najednou slyšel jsem ještě, jak to cinklo.
1: A byl pryč.
2: A byl pryč. Jak to víte?
1: No když spadne, tak je pryč.
2: Ano jo, a on spad, víte, takhle dolů. Až nahoru nemohl spadnout, on spad dolů a byl pryč vám.
1: No jo,
2: malej takovej aluminiovej klíček to byl. Asi takhle velikej z aluminia.
1: No jo, ale prosím vás.
2: Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval. Já ho mám totiž na kolo, víte? Já mám vzadu takovej zámeček
1: na kole. No ten uzávěr, to
2: ten
1: už
2: uzávěr,
1: říkal,
2: a na to
1: no,
2: jsem
1: prosím.
2: Měl právě ten klíček, no. A tím, že jsem takhle vyndal ten kapesník z kapsy ještě, tak jsem slyšel, jak to cinklo najednou a byl pryč.
1: No ale teď...
2: Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Takhle veliký z aluminia. Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval. Ale já ho mám totiž na kolo.
1: No
2: víte,
1: to já
2: mám
1: vás chápu, no jasně.
2: A jen jsem šáhl takhle do kapsy a vydal jsem kapesník takhle a cinklo to a byl pryč. Jsi takhle veliký byl. Aluminiovej z aluminia.
1: Myslíte hliníkový, ne?
2: Co?
1: Hliníkový.
2: Ne, aluminiovej to byl.
1: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
2: To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiovej, tohle. A já musím domů pojít, manželka vždycky tak kroutí hlavou, když přijedu pozdě.
1: No kvůli tomu, že kroutí hlavou.
2: No jo, ale s mojí hlavou.
1: Co je to tak... tamhle dole, jak se to lesně, není to on? No vidíte.
2: To není, to je od holuba něco, jo, nebo
1: tak...
2: co.
1: Tak mi ale řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit?
2: No tadyhle přesně vzadu, než vejdete dovnitř, tadyhle u toho
1: no,
2: jsem...
1: proč ho hledáte tady, jste ho ztratil vzadu?
2: No, tam je tma, tam člověk nic nevidí.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bože, bože, kdy to utrpení skončí.
2: Líbám, že by vás tak rád. Dobrý den, dobrý. Dovolíte prosím, jezde volno. No,
1: prosím, prosím.
2: Děkuji vám. Tralalala, tralalala.
1: Promiňte, že jsem tak smělý. Vy v tom máte vodu z pramene.
2: Z pramene? Čověče, tam nemají ani sodovku. Tohle to je z vřídla, to je vřídelní.
1: Z lázeňské, jo?
2: Jak to tam na kolonádě tak gublá,
1: no, tak víte? Proč si nepijete?
2: Prosím vás, copak tohle se dá pít? Ty to chutná jako stará vejce smažená na čpavku. A zalitá kysličníkem siřičitým.
1: Ano, ano, ale no. Je to zdravý.
2: No, zdravý pro churavý.
1: No co pak vy nejste churavý?
2: Jo, to by mi tak ještě scházelo při mých starostech.
1: No tak co děláte tady blázník?
2: Tady jsem.
1: No?
2: Tak ty jsi to pro sebe.
1: Ano.
2: Mám tady rande. No rande. 40. Blondýna. Mašina.
1: Počkejte, jaká mašina?
2: Taková aerodynamická. Jen to rozjet.
1: Vy jste strojvedoucí.
2: Ne, já jsem jenom vedoucí. No a protože na to mám, tak jsem si vyrazil za hranice všedních dnů.
1: Tak byste si vyrazil za hranice všedních dnů, jo, a přitom vypadáte hůř než v neděli.
2: To já se cítím výborně, svátečně. A to božově.
1: No, spousta lidí se cítí výborně a zatím jsou prolezlí chorobama. No byli jste u lékaře?
2: Co bych dělal? Nikdy nebyl.
1: Nebyl? No dovolíte.
2: Prosím.
1: Vždyť jsem si to myslel. Máte zbujelej žlučník.
2: Zbujelej.
1: No jo, když jsem ho nahmatal přes kaloty, tak to je žlučník jako bejk. Vegetativní změna, pane.
2: Vegetativní, ale to no, neptěl, si vegetuje. No. Já každému přeju. I bejkovi. I sobě. Podívejte, sobě taky přeju, vám taky popřeju. Račte si cvaknout. No.
1: No dovolte, vždyť je to alkohol.
2: To není alkohol, to je becherovka. Je 13. pramen. No lízně, když to tam.
1: Ani nápad, abych dopad jako vy, já se v chorobách dost vyznám. Jak vás tak poslouchám, vy máte průdušky v háji zeleným.
2: A jsem si chtěl jen průdušky v háji zeleným, člověče.
1: No protože máte bílej jazyk, když vás celou tu dobu pozoruju. Bílej jazyk.
2: Já že mám bílej.
1: No bílej.
2: Já. Co to říkáte, teď je červený jako rozpálený železo.
1: Co?
2: Krásně červený.
1: Už je zase červený.
2: No.
1: To není jazyk, to je chameleon. Já se v průduškách vyznám, s těma se byl už 5 lázních. Dovolíte?
2: Prosím.
1: No jo, a štítnou žlázu máte zduřelou.
2: Jo.
1: No struna jako tele. Vole, máte, vole, že nemůžete.
2: No nemůžu.
1: No. Vidíte, nemůžete tady.
2: No nemůžu.
1: No, tak já vás nechci strašit, ale otevřete laskavě ústa.
2: No prosím, a...
1: To je. No to je hrozný.
2: Jestli něco zpozorováno.
1: Ale podívejte se, jste pojištěný na život, máte rodinu?
2: No pana krále, to je to se mnou vážně tak zlý. No,
1: podívejte se, nepíchá vás tady pod levou lopatkou?
2: No často, tadyhle mě to píchne a...
1: No jo, to je exudát, ten mám už od maturity. Pane, choroby navazujou jedna na druhou. Patrně budete mít taky mozkovou analýzu.
2: Co?
1: No.
2: A co je na to dobrý?
1: Tahle vodička. Dokud není pozdě, pijte vodu, berte koupele, užívejte lázeňské péče.
2: Bože, tak vidíte, ještě před chvilkou jsem se cítil na 20 a teď se třesu jako sulc.
1: A mně se zase ulevilo, že jste tady konečně v těch lázních popravu.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Nemůžeme ještě v tomhle hledat, spěchá.
2: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. Máme, nikam nechoďte, jo?
3: Já nejdu nikam.
2: Já to vytočím. No. Haló? Zde nádraží. Jsou to informace. Soudružko, prosím pěkně, kdy odjíždí vlak do Lužec pod Bukem?
3: Pod Smrkem.
2: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem. Ano, děkuji vám srdečně. 10.46, děkuji, já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10.46 vám to jede.
3: No tak Slava, a kdy tam přijedu?
2: Holko, člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22.10? O, tak brzo. Děkuji, děkuji vám srdečně. No, vidíte, 22.10.
3: No tak Slava.
2: Máte čas.
3: No tak, tak mohu jít.
2: No, můžete jít, klidně jděte, jízdenku máte.
3: Tak děkuji vám.
2: Prosím, naschledanou. Haló, haló, počkat, počkat, co to nesete?
3: To je židle.
2: No to vidím, tak to pr, zpátky.
3: Ale já vezu židli, tetice, do Lužce pod Smrkem.
2: To nemůžete, pane, to na to musíte mít stěhovací vagón.
3: No jak to, na židli?
2: No samozřejmě, samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... Pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nevzal kredenc sebou.
3: Soudru, já se nestěhuju, bydlím v Praze.
2: Jo, v novostavbě, víte.
3: Vy mě znáte?
2: Ne.
3: Tak jak to víte?
2: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
3: Ale ne, židli jsem zakoupil tetičce a vezu jí k ní do Lužce pod Smrkem.
2: A vlakem?
3: A přece nepůjdu pěšky.
2: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
3: Soudru, já opravdu pospíchám. Puste mě tam ze židlí.
2: Tak to nejde. Helejte, zkuste to autobusem.
3: Ale tam jsem se pokoušel a v autobusu židle neberou.
2: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle. To nejde, pane, to nejde.
3: Soudru, mějte slitování, co si počlák mě podajte, kde mě tu židli vemou.
2: No tadyhle v úschovně vám ji vemou.
3: Ale já ji potřebuji dostat do Lužce.
2: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10.46, kolik je teď?
3: Teď je 10.
2: Ježišmarja, už 10?
3: Ano.
2: Argo, tak to já posvačím. Já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
3: Ale prosím.
2: Budete tak laskav.
3: Ježišmarja!
2: Co se vám stalo?
3: Ale židle byla nová.
2: Co, nová židle?
3: Jo.
2: Sakra, a já nerozum, asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhle tím můžete klidně do vlaku.
3: Děkuji vám.
2: Šťastnou cestu.
3: Děkuji.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.